0: Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níz na tom stavali a boli zamerané na inštitucionálne záležitosti a prípravu na rozšírenie únie. Títo zmluvy stelesňujú dynamickosť a vývoj Európskej únie a poukazujú na jej schopnosť prispôsobiť a reformovať sa v reakcii na nové výzvy a príležitosti. Hoci sa Európska únia ďalej neustále vyvíja a mení, jej štruktúra a správa sú zakotvené práve v týchto zakladajúcich zmluvách. Počúvali ste podcast o Maastrichtskej zmluve zo série História a fakty. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.
1: Keď hovoríme o právnych predpisoch Európskej únie, musíme si uvedomiť, že rozlišujeme viacero druhov týchto predpisov. Niektoré sú záväzné, iné zase nie. Niektoré platia pre všetky členské štáty, iné len pre určité krajiny. V tomto podcaste sa zameriame na mimoriadne dôležitý druh právnych predpisov únie, ktorým sú smernice. Smernica je právny akt, ktorý prijímajú inštitúcie Európskej únie a ktorý je určený pre jej členské štáty. Stanovuje cieľ, ktorý treba dosiahnuť. Smernica je súčasťou tzv. Sekundárneho práva Európskej únie, súboru právnych predpisov, ktorý vychádza zo zásad a cieľov stanovených v zmluvách Európskej únie, ktoré zase tvoria jej primárne právo. Ak sa chcete o týchto zmluvách dozvedieť viac, vypočujte si časť tejto série venovanú práve ním. Vráťme sa však k smerniciam a uveďme si jeden konkrétny príklad. Smernicu Európskej únie o jednorazových plastoch. Jej cieľom bolo obmedziť dosah niektorých jednorazových plastov na životné prostredie. Smernica preto od členských krajín vyžadovala, aby obmedzili alebo dokonca zakázali používanie jednorazových plastov, ako sú taniere, slamky či poháre. Smernica bola uverejnená v júni 2019 a nadobudla účinnosť v júli 2021. Celý tento proces samozrejme trval určitý čas. Čas na začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov, čas na rozpredanie zásob už existujúcich jednorazových plastových predmetov, ako aj čas na pozmenenie našich vzorcov spotreby. Ak sa však okolo seba dobre poobzeráme, zistíme, že napríklad namiesto plastových slamiek sa dnes už z veľkej časti používajú sklenené alebo papierové slamky. Proces vypracúvania smernice pozostáva z niekoľkých etáp. Na začiatku je návrh Európskej komisie. Nasledujú preskúmanie a zmeny tohto návrhu zo strany Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie. Znamená to tiež, že Európsky parlament sa podieľa na príprave, ako aj na prijímaní smerníc. Konečným krokom je začlenenie smernice do vnútroštátneho práva členských štátov únie, tzv. Transpozícia. Na rozdiel od nariadení, ktoré sú priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, totiž treba smernice transponovať do vnútroštátneho práva. Povedzme si teraz, ako to prebieha. Vnútroštátne orgány každej členskej krajiny určia, ako smernicu zapracujú do svojho národného práva. Zvyčajne to treba urobiť do 2 rokov od prijatia smernice, ale môže to byť aj neskôr, ak sa tým zabezpečí plynulejší prechod trhu únie a členských štátov na nové predpisy. Na to, aby smernica nadobudla účinnosť, musia štáty dosiahnuť ciele stanovené v smernici prostredníctvom príslušných národných opatrení. Prijaté opatrenia musia orgány členských štátov oznámiť Európskej komisii. Ak to neurobia, komisia začne tzv. Postup v prípade nesplnenia povinnosti. Smernice môžu stanovovať minimálne normy, no nič nebráni členským krajinám v tom, aby stanovili aj prísnejšie normy, ako možno už vyžadujú ich vlastné právne systémy. V takom prípade majú členské štáty samozrejme právo stanoviť prísnejšie normy, než sú tie uvedené v smernici, nemôžu však stanovovať miernejšie než minimálne normy. Smernice preto stanovujú spoločné prahové hodnoty pre harmonizáciu pravidiel v celej únii. Ak členský štát smernicu do svojho vnútroštátneho práva netransponuje, komisia môže začať konanie o nesplnení povinnosti. Môže tiež začať už spomínaný postup v prípade nesplnenia povinnosti, ak krajina smernicu transponuje nesprávne. Ak sa problém nevyrieši po vydaní počiatočného upozornenia, komisia sa môže rozhodnúť postúpiť vec Súdnemu dvoru Európskej únie. V niektorých prípadoch môže požiadať súdny dvor, aby príslušnému členskému štátu uložil finančnú sankciu. Výška sankcie by mala byť primeraná a mala by mať odrádzajúci účinok. Sankcia teda musí byť dostatočne vysoká na to, aby zabezpečila, že členský štát začne smernicu dodržiavať. Musí byť preto vyššia, než je výhoda, ktorú štát získa nedodržiavaním smernice. Sankcia má byť tiež dostatočne vysoká na to, aby členský štát nezanedbal ani uplatňovanie smernice. Výška sankcie závisí od platobnej schopnosti krajiny. Cieľom nie je nikdy dostať krajinu do finančných problémov, čo by nebolo v nikoho záujme. Naopak, hlavným cieľom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo Európskej únie v záujme jej obyvateľov. Tento podcast vám prináša internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
2: Ilma veeta ei ole elu. Tänu veele toimivad looduse ökosüsteemid. Tänu veele saavad inimesed põllumajandusega tegeleda ja täita oma baasvajadusi. Samas, kuigi vesi on eluks maal esmavajalik, on vee saastamine paradoksaalsel kombel probleemiks kogu maailmas. Tööstusjäätmed, põllumajanduse jääkained ja plastprügi rikuvad vee kvaliteeti ja teevad ränka kahju nii ökosüsteemidele kui inimeste tervisele. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime teemast, mis puudutab kõiki elusolendeid maal. Vesi, reostus ja mida teeb Euroopa Liit, et oma jõe, järve ja merevee kvaliteeti parandada. Saasteaineid on erinevaid ja need satuvad vette eri viisidel. Näiteks võivad tehased suunata keemilisi jäätmeid otse jõgedesse ja järvedesse. Põllumajanduses kasutatavad väetised ja tõrjevahendid uhutakse veekogudesse vihmaga. Linnade sademevesi sisaldab aina rohkem õli, raskemetalle ja teisi saasteaineid. Plastprügi kahjustab mereelustikku. Lisaks laguneb see mikroplastiks ja on juba kõikjal meie vetes. Vette sattudes rikuvad saasteained ära ökosüsteemide õrna tasakaalu, kahjustavad looduses elavaid loomi ja ohustavad ka inimeste tervist. Saastunud vesi põhjustab haigusi, nõrgestab toiduohutust ja hävitab elurikkust. EL on vastu võtnud poliitika ja kehtestanud erinevaid meetmeid, et vee kvaliteeti hoida ja parandada. Üks tähtsamaid neist on veepoliitika raamdirektiiv. Selle direktiivi eesmärk on, et kõigi EL-i liikmesriikide veekogudes oleks hea nii vee ökoloogiline kui ka keemiline seisund. Direktiivis on määratletud kõige ohtlikumad ja suurima riskiga saasteained ning kehtestatud nende piirmäärad. Nende ainete esinemist peavad liikmesriigid oma veekogudes jälgima ja piirama. Veepoliitika raamdirektiiv võeti vastu 2000. aastal ja see on peamine EL-is veekaitset reguleeriv õigusakt. Direktiiv soodustab ka veealast koostööd naaberriikide vahel, mis paiknevad ühe ja sama veekogu ääres. Euroopa Liidu teine tähtis õigusakt, mille alusel veesaaste vastu võideldakse, on asula reovee direktiiv. Kui linnade reovett EL-i nõuete kohaselt ei kogutaks ja puhastataks, siis moodustaks see ühe suurema osa veesaastest. Asula reovesi sisaldab orgaanilist ainet, mürgiseid kemikaale, ravimitest ja kosmeetikast pärinevaid saasteaineid ning võib olla saastunud ka bakterite ja viirustega. Asula reovee direktiivi eesmärk on kaitsta keskkonda nii linnadest kui ka tööstusest pärineva reovee eest. Direktiiviga on kehtestatud asula reovee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise normid. Liikmesriigid peavad kontrollima, et kõik nende asulad norme järgivad. Rahastusprogrammide kaudu, nagu näiteks Liidu keskkonna- ja kliimatoetuste programm LIFE, toetab EL ka erinevaid veekaitsealgatusi. Need peavad olema kooskõlas EL-i mitme tähtsama strateegia ja direktiiviga, näiteks 2030. aasta elurikkuse strateegia, veepoliitika raamdirektiivi ja looduse taastamise määrusega. LIFE-programmist rahastatud algatuste seas on hulk projekte, millega on tõhustatud asula reovee puhastamist ja seega vähendatud kahjulike ainete juhtimist järvedesse ja jõgedesse. Oma osa veehoius on ka igal inimesel isiklikult. Vett saab hoida lihtsalt oma igapäevaseid valikuid tehes. Kasutada vähem plasti, viia ohtlikud jäätmed selleks mõeldud kogumiskohta ja järgida teisi kestliku tarbimise soovitusi. EL on algatanud veeteadlikkuse kampaania Waterwise EU, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema sellele, et veetarbimine suureneb ja puhas vesi pole lõputu, mis tõttu tuleb veevarusid kestlikult majandada. Olgem veeteadlikud! Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van alle consumenten in de Europese Unie. De EU telt meer dan 450 miljoen consumenten. Eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten zijn dan ook essentieel. Maar welke rechten heb je als consument nu precies en hoe word je beschermd? Consumentenrechten zijn fundamentele principes die ervoor zorgen dat je eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd als je iets koopt. In de EU zijn deze rechten niet zomaar idealen. Ze maken deel uit van de Europese wetgeving en bieden een stevig kader om je te beschermen. Een van de belangrijkste manieren waarop het Europees Parlement heeft geholpen om consumenten sterke rechten te geven, is door de richtlijn Consumentenrechten aan te nemen. Dankzij deze richtlijn worden de regels op het gebied van consumentenbescherming in alle EU-landen op elkaar afgestemd. Zo krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie over hun aankopen, of ze die nu online of in een winkel doen. De richtlijn omvat alles van productbeschrijvingen en prijzen tot leveringsopties en annuleringsrechten. Laten we ons overzicht van de belangrijkste consumentenrechten in de EU beginnen met het recht op duidelijke en transparante informatie. Of je nu een product of een dienst koopt, bedrijven moeten je nauwkeurige en begrijpelijke informatie geven over wat je aanschaft. Denk daarbij aan gedetailleerde info over het product of de dienst, de prijs, eventuele belastingen of kosten en de voorwaarden van de transactie. Als consument geniet je ook van het zogenoemde herroepingsrecht. Je hebt met andere woorden recht op een soort afkoelingsperiode, waardoor je de kans hebt om van gedachten te veranderen en een contract te herroepen binnen 14 dagen nadat je goederen hebt ontvangen of akkoord bent gegaan met de levering van een dienst. Als consument kun je dit recht uitoefenen en afzien van je aankoop zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Een andere belangrijke beschermingsmaatregel is het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Heb je in de EU een product gekocht dat defect blijkt te zijn of niet is zoals beschreven? Dan heb je dus het recht om het tot 2 jaar na aankoop kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper. Deze garantie geldt voor alle producten die in de EU worden verkocht. De EU legt ook sterk de nadruk op de veiligheid van de consument. Zo is in 2023 de nieuwe verordening Algemene Productveiligheid in werking getreden. Op grond daarvan moeten producten die in de EU worden verkocht voldoen aan strenge veiligheidsnormen om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de consument. De regels zijn van toepassing op alles van speelgoed en elektronica tot cosmetica en huishoudelijke apparaten. Als een product onveilig blijkt te zijn, heeft de EU mechanismen om ervoor te zorgen dat het van de markt wordt gehaald en dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over eventuele risico's. Tot slot mogen we onze digitale rechten zeker niet vergeten. Omdat online winkelen en digitale diensten erg populair zijn geworden, heeft de EU stappen ondernomen om de persoonsgegevens en de privacy van consumenten te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor heb je als consument meer controle over je informatie en kun je erop vertrouwen dat je gegevens op een verantwoorde en beveiligde manier worden gebruikt. Wat betekent dit alles nu voor jou als consument in de EU? Het betekent dat je met een gerust hart kunt winkelen in de wetenschap dat je wordt beschermd door wetten over consumentenrechten en dat je kunt rekenen op een eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten. Het betekent dat je weloverwogen keuzes kunt maken over wat je koopt en dat je rechten worden gerespecteerd als er iets misgaat. Fijne werelddag van de rechten van de consument. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Puțini sunt cei care au reușit să îmbine o carieră artistică strălucită cu o carieră politică de succes, așa cum a făcut-o Melina Mercuri. Actriță de renume și vedetă internațională de cinema, ea a devenit o figură politică emblematică după lovitura de stat din Grecia din 1967. A călătorit în lumea întreagă pentru a denunța dictatura și a milita pentru democrație. După căderea regimului, a devenit ministra culturii, urmând să dețină cel mai lung mandat în această funcție. De asemenea, a devenit membru fondatoare a Partidului Socialist Panelenic. Melina Mercuri a depus eforturi neîncetate pentru sensibilizarea culturală a Europei. Inițiative precum programul Capitale Europene ale Culturii sau Fundația Melina Mercuri îi duc munca mai departe. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă prezentăm poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Amalia Maria Mercuri s-a născut la Atena în 1920. A studiat actoria, iar în scurt timp a devenit o actriță de teatru renumită. Rolul cu care s-a făcut cunoscută a fost cel din piesa Un tramvai numit Dorință în 1949. Curând după aceea a primit premiul Marica Cotopuli pentru cea mai bună interpretare feminină. Primul film în care a jucat, Stella, regizat de Mihalis Kakoyanis, a câștigat aprecierea publicului la Cannes în 1956. Melina Mercuri l-a întâlnit acolo pe cineastul american Jules Dessin, care i-a devenit mai apoi soț și colaborator. În 1960 a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță la Cannes pentru rolul său din Niciodată Duminică, film care a acumulat 5 nominalizări la premiile Oscar. Pe 21 aprilie 1967, în timp ce interpreta un rol într-un spectacol la New York, Melina Mercuri a aflat că un grup format din ofițeri militari preluase puterea în Grecia, instaurând astfel junta militară, cunoscută și ca regimul coloniilor. Din acel moment, Melina Mercuri a profitat de fiecare spectacol în care a jucat pentru a condamna junta, scandând mereu același slogan: democrația va învinge! În cei 7 ani în care regimul militar a rămas la putere, ea a călătorit în lumea întreagă și a făcut campanie pentru reinstaurarea democrației. Coloneii i-au retras cetățenia greacă, lucru care nu a făcut decât să-i întărească determinarea. Într-o noapte, la ora 4, cineva din redacția Daily Mail m-a sunat și mi-a spus: v-au retras cetățenia. Eu am fost prima căreia i-au retras-o. Pe jumătate adormită și neștiind prea bine engleză, i-am răspuns: m-am născut grecoaică, el s-a născut fascist și o să moară fascist. Eu m-am născut grecoaică și o să mor grecoaică. În ciuda amenințărilor primite și chiar și a unei tentative de asasinat, ea și-a continuat lupta cu aceeași îndârjire. A continuat să se opună regimului prin discursuri, concerte și interviuri, până când democrația a fost reinstaurată în 1974. La întoarcerea în Grecia, Melina Mercuri a contribuit la înființarea Partidului Socialist Panelen, PASOK, și a fost aleasă în Parlament în 1977. PASOK a câștigat alegerile în 1981, iar Melina Mercuri a devenit ministra culturii. A fost prima femeie care a ocupat această funcție și a deținut cel mai lung mandat de ministru al culturii din istoria Greciei. Din această postură a transformat viața culturală elenă, a introdus accesul gratuit la muzee pentru cetățeni, a promovat educația prin intermediul patrimoniului și a inițiat proiecte de anvergură, ca de pildă înființarea Muzeului Culturii Bizantine din Salonic. În aceeași perioadă și-a început renumita campanie pentru ca Grecia să-și recupereze sculpturile din marmură de la Partenon.
5: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
4: Ce înseamnă Shakespeare pentru Anglia, dar Catedrala St. Paul? Ce înseamnă Taj Mahal pentru India? Ce înseamnă picturile din Capela Sixtină pentru Italia? Sculpturile din marmură de la Partenon sunt mândria și identitatea noastră, sunt mărturia contemporană a măiestriei grecești. Aceste capodopere înglobează sensul pe care l-au pentru noi democrația și libertatea.
5: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
4: Crearea inițiativei Capitalele Europene ale Culturii este cea mai durabilă realizare a sa la nivel european. Atena a devenit prima capitală europeană a culturii în 1985, după ce Melina Mercuri i-a convins pe ceilalți miniștri ai culturii din Uniune să facă din cultură un element central al identității europene. Pe lângă aceasta, a sprijinit întărirea legăturilor culturale cu Europa de Est, chiar și înaintea căderii Cortinei de Fier. La începutul anilor 1990, Melina Mercuri și-a împărțit din nou cariera între actorie și politică. În 1993, când PASOK, Partidul Socialist Panelen, a revenit la guvernare, ea și-a reluat funcția de ministra culturii și s-a concentrat pe dezvoltarea unui cadru care să îmbine cultura cu educația. Melina Mercuri s-a stins din viață în 1994 la New York. În memoria ei au fost organizate funeralii de stat, cu onoruri rezervate prim-ministrilor, ca dovadă a afecțiunii profunde pe care i-a purtat-o poporul grec. Astăzi, Fundația Melina Mercuri îi poartă viziunea mai departe și promovează cultura elenă în întreaga lume. Începând din 2007, Fundația acordă anual premiul Melina Mercuri pentru teatru unei tinere actrițe. Ca parte a ceremoniei, broșa emblematică a Melinei Mercuri este înmânată fiecărei noi câștigătoare, păstrându-i astfel spiritul viu pe scenă. Titlurile sau premiile nu au contat niciodată pentru Melina Mercuri. Ce a contat a fost dragostea, dragostea ei pentru Grecia și dragostea pe care a primit-o în schimb. Felul în care s-a impus și viziunea ei continuă să inspire generații întregi până în ziua de azi. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
6: Im Europäischen Parlament gibt es ein Amt mit einem ziemlich altertümlichen Namen, das des Quästors. Quästoren gab es schon in der Antike. Im alten Rom hatten sie Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel die des Schatzmeisters. Sie haben noch nie von Quästoren gehört? Das ist nicht verwunderlich, denn von ihnen ist nur selten die Rede. Doch aus dem Europäischen Parlament sind sie nicht wegzudenken. Die fünf Quästorinnen und Quästoren sind Mitglieder des Parlamentspräsidiums. Zum Präsidium gibt es in dieser Podcast-Reihe übrigens eine eigene Folge. Alle zusammen bilden das Kollegium der Quästoren, ein Organ des Parlaments, das etwa einmal pro Monat im Rahmen der Plenartagung zusammentritt. Das Kollegium der Quästoren ist für die Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Die Verwaltungs- und Finanzfragen, für die es zuständig ist, betreffen nämlich unmittelbar die gewählten Mitglieder des Parlaments und ihre Arbeitsbedingungen. Dabei geht es zum Beispiel um den ärztlichen Dienst, Verkehr und Reisen, die Einrichtung der Büros, Praktikantinnen und Praktikanten oder Sprachkurse. Eigentlich alles, was die Abgeordneten direkt angeht. Die ehemalige erste Quästorin Anne Sander beschrieb am Tag der offenen Tür des Europäischen Parlaments im Mai 2024 ihre Aufgaben so. Grob gesagt sind wir 5 Abgeordnete, die sich mit den internen Arbeitsabläufen im Europäischen Parlament beschäftigen, also mit den Zugangsregeln, den Verfahrensvorschriften, der Verpflegung und den finanziellen Rechten der Mitglieder. Wir sorgen nicht nur dafür, dass das Innenleben des Parlaments funktioniert, sondern wir sind auch eine Art Gewerkschaft der Abgeordneten. Wir sind ihre Vertreter. Wenn in diesem Haus etwas nicht richtig läuft, wenden sich die Mitglieder an die Quästoren. Dann versuchen wir, ihnen beispielsweise die Beziehungen zur Verwaltung zu erleichtern. Die Wahl der Quästorinnen und Quästoren findet im Europäischen Parlament nach der Präsidenten- und der Vizepräsidentenwahl statt. Gewählt werden sie in geheimer Wahl in höchstens 3 Wahlgängen. In den ersten beiden ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, im letzten dagegen nur die einfache Mehrheit. Von der absoluten Mehrheit spricht man, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Einfache oder relative Mehrheit bedeutet dagegen, dass er oder sie ganz einfach mehr Stimmen als die anderen erhalten hat. Und wie kann man Quästor oder Quästorin werden? Nun, entweder wird man von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern für dieses Amt vorgeschlagen. Wie der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments sind auch die Quästorinnen und Quästoren 2,5 Jahre im Amt. Im Präsidium haben sie beratende Funktion. An Abstimmungen im Präsidium nehmen sie nicht teil. Sie können aber Vorschläge zur Änderung oder Neufassung von Texten vorlegen. Das gilt für alle Regelungen, die das Präsidium erlässt. Jedes Mitglied des Parlaments wiederum hat die Möglichkeit, Fragen zur Tätigkeit der Quästorinnen und Quästoren zu stellen. Wer im Moment dem Kollegium der Quästoren angehört, erfahren Sie auf der Website des Europäischen Parlaments. Dort gibt es eine Liste der Mitglieder und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
7: L'égalité et la non-discrimination sont des valeurs et principes clés de l'Union européenne, inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, la discrimination à l'encontre des personnes LGBTQIA+ est toujours une réalité en Europe et au-delà, même si l'Union s'est dotée de plusieurs outils pour y remédier. L'objectif de l'Union est de construire une société plus inclusive, où personne n'a peur d'être soi-même ou d'aimer qui bon lui semble. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans ce podcast, nous allons découvrir ce que fait l'Union pour lutter contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.
8: Dans trop de régions du monde, les personnes LGBTQIA+ sont toujours confrontées à des violations systématiques de leurs droits humains. Dans de nombreux pays, des lois discriminatoires exposent ces personnes au risque d'être arrêtées, tuées et confrontées à des violences ou à d'autres peines sévères. La santé physique et psychologique des personnes LGBTQIA+ est menacée. Par exemple, les actes sexuels consentis entre personnes de même sexe sont illégaux dans plus de 60 pays et les personnes LGBTQIA+ y risquent la prison, des amendes ou d'autres sanctions. Dans au moins 7 pays, le Yémen, l'Ouganda, l'Arabie Saoudite, le Nigeria, la Mauritanie, l'Iran et le Brunei, les actes sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de la peine de mort. Depuis 2013, plusieurs pays ont adopté de nouvelles lois qui criminalisent les relations homosexuelles. Les Nations Unies et d'autres groupes de défense des droits humains ont critiqué ces lois et souligné que les législations de ce type peuvent créer un climat d'intimidation qui encourage l'homophobie et les crimes de haine.
7: L'égalité et le respect de la diversité sont au cœur du projet européen. C'est pourquoi l'Union européenne dispose de l'une des législations antidiscrimination les plus complètes au monde. Les 27 sont encouragés à adopter des mesures juridiques, politiques et financières pour lutter contre la violence, les discours haineux et la marginalisation. De plus, l'Union s'efforce de promouvoir les droits des personnes LGBTQIA+, partout dans le monde. En 2020, la commissaire européenne à l'égalité Helena Dalli a déclaré «
9: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
8: Il est inacceptable que des personnes doivent payer le prix de ce qu'elles sont, parfois même au prix de leur vie. Ce qui arrive à nos frères et sœurs ne fait que renforcer ma détermination à continuer à travailler et à défiler avec les communautés LGBTQI en Europe et au-delà. Même lorsque nous ne sommes pas les bienvenus, nous savons que ce que nous faisons est juste.
7: En 2020 toujours, pour la toute première fois, la Commission européenne a adopté une stratégie pour 5 ans en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+, sous la houlette de la commissaire Elena Dalli. Cette stratégie comprend une série de mesures dans 4 domaines. Lutter contre la discrimination à l'égard de la communauté LGBTQIA+, garantir la sécurité des personnes LGBTQIA+, construire des sociétés inclusives et mener campagne en faveur de l'égalité de traitement des personnes LGBTQIA+ dans le monde.
8: Le travail sans relâche réalisé pour lutter contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie trouve sa base juridique non seulement dans les traités de l'Union, mais aussi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Il s'agit de la première charte internationale des droits de l'homme à interdire explicitement la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Néanmoins, la législation à elle seule ne suffit pas à faire évoluer la situation. Les préjugés et les partis pris à l'encontre des personnes LGBTQIA+, prennent différentes formes. La violence verbale, la violence physique et la marginalisation sont des phénomènes quotidiens dans notre société. Au sein de l'Union, plus d'une personne sur deux considère que la discrimination à l'égard des personnes LGBTQIA+, est répandue dans son pays. Selon l'enquête Eurobaromètre 2024, près de 7 Européens sur 10 estiment que les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Le même pourcentage pense aussi que le mariage entre personnes de même sexe devait être autorisé dans toute l'Europe. Si l'on compare avec le dernier rapport, publié en 2019, l'enquête montre que la plupart des Européens sont désormais plus tolérants à l'égard des personnes LGBTQIA+, qu'il y a quelques années, malgré une recrudescence des discours de haine dans la vie réelle et sur les réseaux sociaux, et l'adoption de lois discriminatoires dans des pays comme la Pologne et la Hongrie.
7: En 2021, le Parlement a également adopté une résolution déclarant l'Union européenne zone de liberté pour les personnes LGBTIQ, où chacun est libre d'être soi-même et peut s'épanouir dans une société inclusive. Cette résolution a envoyé un message fort aux gouvernements qui ont introduit des lois anti-LGBTQIA+. L'Union a également attiré l'attention sur la situation des droits fondamentaux des personnes LGBTQIA+, en dehors de l'Union, et sur la nécessité de veiller à ce que leur situation soit prise en considération dans le cadre des procédures d'asile. La discrimination peut se produire n'importe où et dans n'importe quel domaine de la vie. En tant que citoyens européens, nous devons contribuer à protéger les droits et le bien-être de tous ceux qui nous entourent et faire partie de la solution.
8: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Să ne gândim la locurile de care ne amintim cel mai des atunci când călătorim. Adesea, nu doar muzeele sau teatrele ne rămân în minte, ci și muzica pe care am auzit-o de departe, hoinărind pe străzi, festivalul peste care am dat din întâmplare sau energia pe care am simțit-o într-un anumit cartier. În întreaga Europa, cultura joacă un rol important în modelarea identității orașelor și regiunilor. Festivalurile stradale, concertele locale și proiectele artistice comunitare creează momente care reunesc oamenii și ajută orașele să se dezvolte. Această idee se află la baza uneia dintre cele mai cunoscute inițiative culturale ale Uniunii Europene și anume Capitalele Europene ale Culturii. Programul a fost lansat în 1985 de Melina Mercuri, pe atunci ministra culturii din Grecia, și de omologul ei francez, Jacques Lang. Viziunea lor era pe cât de simplă, pe atât de intensă. Cultura ar putea să apropie europenii. De la prima capitală europeană a culturii, și anume Atena în 1985, peste 70 de orașe din Europa au deținut acest titlu. primul oraș din România care a devenit capitală europeană a culturii a fost Sibiu în 2007, urmat de Timișoara în 2023. Ideea este simplă. În fiecare an, mai multe orașe selectate au șansa de a-și prezenta viața culturală întregii Europei și nu numai. Însă, cum devine un oraș capitală europeană a culturii? Procedura începe cu 6 ani înainte. Mai întâi, Comisia Europeană decide ce țări sunt eligibile pentru a deține acest titlu. Orașele din aceste țări își depun candidatura prezentându-și programul cultural. Un grup de experți independenți analizează candidaturile și selectează câte un oraș din fiecare țară eligibilă. Apoi sunt selectate 2, iar uneori chiar 3 capitale europene ale culturii. Orașele sunt alese pe baza mai multor criterii, inclusiv calitatea programului lor cultural, capacitatea lor de a-l pune în aplicare și beneficiile pe termen lung pe care le poate aduce orașului și locuitorilor săi. Iar când vine vorba de selecție, dimensiunea nu contează. Orașe cu mai puțin de 100.000 de locuitori au deținut acest titlu, precum Matera în Italia, Galway în Irlanda și Tartu în Estonia. Ceea ce contează cu adevărat este capacitatea umană, financiară și culturală a unui oraș, împreună cu abilitatea sa de a implica oamenii. Odată selectate, orașele au la dispoziție 4 ani pentru a se pregăti. Aici se construiesc parteneriate, se planifică evenimente, iar cetățenii sunt invitați să participe. Așadar, dacă locuiți într-un oraș candidat, nu sunteți un simplu spectator, puteți face parte din poveste. Însă, titlul de capitală europeană a culturii aduce și un sprijin concret. Orașele primesc premiul Melina Mercuri în valoare de 1,5 milioane de euro și sunt încurajate să ia parte și la alte programe ale Uniunii, cum ar fi Europa Creativă, care sprijină sectoarele culturale și creative. Însă valoarea titlului depășește cu mult sprijinul financiar. Orașele folosesc adesea această oportunitate drept catalizator pentru a-și crește reputația internațională, pentru a-și revigora cartierele și spațiile publice și pentru a atrage turiști. Iar impactul statutului de capitală europeană a culturii nu se încheie la sfârșitul anului. Să luăm de exemplu Timișoara, care în 2023 s-a făcut văzută, auzită și admirată în calitate de capitală europeană a culturii. Orașul a investit masiv în sectorul cultural și a intensificat cooperările internaționale și a organizat evenimente pentru toate gusturile. Astfel s-a bucurat de o expunere internațională semnificativă și a atras un număr ridicat de turiști, tendință care continuă și în prezent. Programele organizate de capitalele europene ale culturii arată ce au europenii în comun, celebrând în același timp ceea ce conferă unicitate fiecărui loc. Viziunea depășește contextul local și se adresează publicului din întreaga Europa și chiar dincolo de granițele ei. Orașele pot implica regiunile învecinate, dar un anumit oraș preia întotdeauna inițiativa și își asumă responsabilitatea pentru program. Un exemplu deosebit de simbolic este Capitala Europeană a Culturii din 2025, Nova Gorica din Slovenia. Acest oraș a dezvoltat un parteneriat strâns cu Gorizia, orașul vecin din Italia, și pentru prima dată, 2 orașe din 2 țări diferite au împărțit titlul. Separate de graniță, ele au profitat de ocazie pentru a conecta comunități din Italia și Slovenia. Într-un discurs pus la dispoziție de Serviciul Audiovizual al Comisiei Europene, președintele Italiei, Sergio Mattarella, a marcat ocazia cu aceste cuvinte. Alături de Chemnitz din Germania, Nova Gorica a fost aleasă capitală europeană a culturii în 2025. Iar orașul sloven, împreună cu orașul său înfrățit Gorizia, au decis să își asume o provocare, să se prezinte drept experiență culturală transfrontalieră. Dacă, prin definiție, cultura nu cunoaște granițe, este totuși expresia unei comunități, însă este deschisă cunoașterii, explorării comune și îmbogățirii reciproce.
10: Ai reciproci arricchimenti.
4: A fi capitala europeană a culturii este în mod clar o oportunitate unică pentru un oraș și cetățenii săi, deoarece poate avea un impact cultural, social și economic foarte pozitiv. Dacă acest podcast v-a stârnit curiozitatea, vă invităm să descoperiți modul în care Uniunea Europeană sprijină cultura la fața locului, acolo unde locuiți sau călătoriți. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.